Texas Summerside Fire Department, 21-16 female, beating 21 Alpha 1. Number 116, Marley Avenue, that one's 16 first, 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0. 6-0.